Milí poslucháči, počuli ste rozhovor s vtedy 99-ročnou, dnes už nebohou Ilonkou Zelmanovou zo slovenského Komloša. Pripravila som ho v roku 2012.